0: Ale vím,
1: jo, to
0: je to. A to jo. Oh, mor, latin, a to jsou a to moc kajé. Enan? Oh, a kajé, a nekrofon.